Sun Radio. Track.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Say something. Say something. Say something.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hoči Kuči tance. Na Prime Video dorazila čtvrtá řada úspěšného animáku Legenda jménem Vox Machina. Netflix nabízí dokument o jednom z nejsledovanějších soudních procesů Michael Jackson Verdict a Clark's Nova Farma je zpět s pátou řadou na Prime Video. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Zun.

0: Let me guess. A vague portent of doom with little to no explanation.
1: Action. Na Prime Video dnes startuje čtvrtá řada animovaného fantasy seriálu Legenda jménem Vox Machina. Rok uplynul od porážky Chromové rady a parta žoldáků ze skupiny Vox Machina se rozešla do čtyř světa stran. Každý hledá něco jiného, lásku, rodinu nebo nový smysl života, jenže odpočinek hrdinů nikdy netrvá dlouho. Když se z hlubokého spánku probudí staré a děsivé zlo, musí se parta znovu dát dohromady a postavit se hrozbě, která ohrožuje celou říši. Za seriálem stojí Matthew Mercer, herec, dabér a tvůrce světa, který celou Vox Machinu vymyslel původně u stolu při hraní Dungeons & Dragons. Čtvrtá řada Legendy jménem Vox Machina je nyní k dispozici na Prime Video. You cannot
2: protect them all. We're Vox Machina, and we don't run.
3: It's time to up.

0: And this is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
1: Police, right now, searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
2: This is part of an ongoing investigation.
3: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
4: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
5: Action! Na Netflixu dnes nově najdete třídílný dokumentární seriál, který se vrací k jednomu z nejsledovanějších soudních procesů moderní doby. Michael Jackson Verdict. Režisér Nick Green sestavil sérii jako detailní pitvu procesu s králem popu a tentokrát nechává mluvit ty, kdo byli přímo v soudní síni. Klíčoví hráči procesu, právníci, svědci i další účastníci po letech poodhalují, co se za zavřenými dveřmi soudu skutečně dělo a jak tahle kauza navždy poznamenala odkaz jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Michael Jackson Verdict je od dneška k dispozici exkluzivně na Netflixu.
6: Michael was scared to death.
7: I knew we were watching the potential demise of a superstar.
6: I found the smoking gun. I believe Michael was innocent, and we were going to prove it.
7: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
8: Please keep an open mind and let me have my day in court.

0: I've had a brainwave, don't worry.
1: You're going to have a driverless tractor.
2: What's that?
0: Behold my technology at work.
2: That's basically taking my job.
0: That is the Starship Enterprise of farming.
2: That went well.
0: Error detected, localization, hitch, tall link, fold off. What?
3: Na Prime Video se vrací jedna z nejoblíbenějších dokumentárních sérií posledních let, Clark's Nova Farma. Jeremy Clarkson, kdysi nejhlučnější hlas světového automobilismu, se před 5 lety rozhodl vzít do rukou lopatu místo volantu a farmaření na jeho statku Diddley Squat Cotswoldsu se stalo přehlídkou tvrdé dřiny, tvrdohlavých zvířat a ještě tvrdohlavějšího Kelbita Coopera. V páté řadě se situace komplikuje, britská vládní rozpočtová politika pořádně zamíchala kartami pro tamní zemědělce a Jeremy se rozhodl, že nastává čas velkých změn. Farma se chystá jít do high-tech a to dokonce natolik, že Caleb poprvé v životě vyrazí do zahraničí. Ale ještě větší změny teprve přijdou a Diddley Squat je bude muset zvládnout. Pátá řada Clarksonovy farmy startuje dnes na Prime Video, kde budou dostupné první 4 epizody. Další dvojice dílů vyjdou 10. a 17. června.
0: There's an onion in the field! He's pushing an onion in my field! Look at this little cop.
4: I've got bad news. I'm putting the whole farm under restrictions. The ministry will get in touch with you. I'll talk through what you can and can't do.

Než ve čtvrtek dorazí do kin nová várka titulů, mám tu pro vás přehled těch nejzajímavějších, co se v kinech aktuálně hrají. Mandalorian a Grogu, první celovečerní film z univerza Star Wars, který přináší oblíbenou seriálovou dvojici ze streamu na velké plátno. Pedro Pascal jako Mando a malý zelený Grogu jsou zpět v akci. Tentokrát se k ním přidávají Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Galaxie se změnila, Imperium padlo, ale klid nenastal a Republika potřebuje pomoc legendárního Mandaloriana. Pro milovníky hororu je tu Backrooms od Kane'a Parsona, ten kluk, který proslul virálním YouTube hororem, si teď troufl na celovečerák. Renate Reinsve a Chiwetel Ejiofor bloudí labirintem prázdných chodeb a kanceláří, ze kterých není úniku. Klaustrofobní sci-fi horor, který začíná jako záhada a rychle přerůstá v noční můru. A ještě Posedlost, tenhle je spíš pro ty, kdo rádi přemýšlejí nad tím, co všechno se může pokazit, když se vám splní přání. Mladík Bear chce, aby ho kolegyně Nikki milovala a ona ho skutečně začne milovat vášnivě, šíleně, nebezpečně. Kéž by na tu pitomou hračku nehrabal. Pro děti se v kinech urodilo, Shrek slaví 25 let a vrátil se na velké plátno. Zelený zlobr, oslík mluvka a princezna Fiona jsou klasika, na které vyrostla celá jedna generace. A ta teď může vzít sebou do kina generaci novou. Dánský animák Lumpík Špuntík přináší příběh nezbedného trola, který se tajně vydá na povrch do světa lidí. A podmořský svět v kinech obstarává Mrzutá rybka, animák, kde pan ryba zjistí, že klid bez přátel vlastně není tak skvělý. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Now you're ready.
1: It seems the prodigal prince has returned.
2: I am a devil, but I mean to be a god.
3: Do českých kin vstupují Vládci vesmíru, velkolepý návrat legendárních akčních figurek na filmová plátna. Režisér Travis Knight, známý díky animovanému dobrodružství Kubo a kouzelný meč, či Bumblebee, tady přináší velkolepou, živě hranou fantazi. Princ Adam se po 15 letech odloučení vrátí na svou domovskou planetu Eternia, jenže místo vítání ho čeká zkáza. Vychytralý a krutý Skeletor si mezi tím udělal z celé planety svůj píseček a nikdo mu neřekl stop. Adamovi nezbývá nic jiného, než se spojit s bojovnicí Týlou a ostříleným válečníkem Duncanem, sáhnout po meči moci a konečně se stát tím, kým odjakživa měl být, He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. V hlavních rolích se představí Nicholas Galison jako princ Adam, Camila Mendes jako Týla a Idris Elba jako Duncan. A záporáka Skeletora si s patrnou chutí zahrál Jared Leto. Vládce vesmíru najdete ode dneška v českých kinech díky distribuci Falcon.
4: What am I supposed to do?
5: You are he who will restore peace to Eternia.
4: Skeletor took my family, and he destroyed our world.
6: I'm gonna fight for it.
7: He's gonna!
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Morning, John. Late again.
1: Perfect was terrible.
2: John, I need to take you shopping after football. You're starting big school in 2 weeks.
3: Do Českých kin můžete vyrazit na britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu. Režisér Kirk Jones natočil skutečný příběh Johna Davidsona, muže jehož bezstarostné dospívání narazilo na krutou zeď nepochopení a odcizení. John se ocitl ve světě, který na jeho chování s Turetovým syndromem nebyl připraven a dlouho tápavě hledal vlastní místo v životě. Zlom přišel s Dottie, energickou neobvyklou matkou bývalého spolužáka, která mu jako první otevřela dveře do světa, kde mohl být přijímán takový, jaký je. Jejich vztah Johnovi pomohl proměnit stud a izolaci v sílu a nakonec i v humor, díky němuž dokázal o Turetovi mluvit nahlas a přesvědčivě. Johna Davidsona si zahrál Robert Aramayo, po boku mu stojí skvělá Maxine Peake a z dalších výrazných tváří britského filmu i Peter Mullen a Shirley Henderson. Britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
4: I dream of a lady in body. A tale that she...
5: Oh, John!
6: Fucking rabbit shit! Hey!
5: Fucking shit! Can't help it!
6: It's a shame to

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: save them. He stabbed them.
1: We bad.
2: Action.
3: Nový díl legendární parodické série Scary Movie je nyní v kinech. Je tomu už 26 let, co trojice bratrů Wayansových spolu s Annou Faris a Reginou Hall poprvé ukázala světu, že horor nemusí být jen strašidelný, ale taky totální k smíchu. A protože jim ani léta, ani dospělost, ani nic jiného zjevně nezlomilo vás, vrací se celá parta v plné síle. Režie se tentokrát ujal Michael Tiddes a k původnímu obsazení přibyly nové tváře Heidi Gardner nebo Damon Wayans Jr. Film se skromností vůbec nemaže. Bere na hůl remakey, prequely, sequely, spin-offy i celou moderní hororovou produkci. Od artových strašidláků až po masakry na kilo a všechno to přehne přes koleno. Pokud máte rádi humor, který překračuje červené linie a politickou korektnost vnímá jako nepřítele číslo jedna, tohle je vaše kino. Scary Movie přináší do vašich kin Cinemart.
4: Hello, mother. Oh. You look like shit.
5: Should we hug?
6: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
5: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
6: Okay.
7: Oh.
8: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
9: Why just half gay?
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Ještě nás čeká přehled všech novinek, které dnes vstupují na velké plátno. Do kin dorazili Vládci vesmíru, akční fantasy s Nicolasem Galicinem v roli prince Adama, který se po 15 letech vrací na Eternii, jen aby zjistil, že jeho domov ovládl Skeletor, podání Jareda Leta. Travis Knight režíroval, Idris Elba a Camila Mendes doplňují obsazení. Z britských ostrovů dorazilo životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu. Citlivý příběh Johna Davidsona, muže, jehož dospívání přeruší nepochopení okolního světa a jemuž teprve nečekané přátelství s Maxine Peake otevře cestu k sobě samému. Pro fanoušky neseriózního humoru přichází do kin nové Scary Movie. Po 26 letech se vrací Anna Faris, Regina Hall a bratři Wayansovi, aby znovu vypálili veškeré hororové konvence. Tentokrát berou na paškál všechno, co vzniklo od posledního dílu a slibují, že jejich největším nepřítelem bude korektní humor. Z artového ranku to je Romeria od Carly Simon, částečně autobiografický příběh dívky, která pátrá po osudové lásce svých rodičů a nachází víc tajemství, než čekala. Film sklidil nadšené ohlasy na festivalu v Cannes. Českou produkci v kinech zastupuje mezi dnešními premiérami snímek Filman. Dramedie o mladém režisérovi, jehož hledání inspirace se proplétá s příběhem z válečné minulosti. Ze světa dokumentů přichází Muse Losí Odyssea, výprava režisérky Hany Novákové od českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady za pradávným totemovým zvířetem. A na závěr premiéra v kině pro vaše píďata. Dánský animák Mambo Jumbo, kde se titulní hrdina z oblíbené dětské knížky najednou stane obrem a vydá se na velkolepou výpravu za čarodějnicí Babou Jagou. Tak to bychom měli dnešní premiéry v kinech. Hovk!
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: y tu mirada se me clava en los ojos como una espada.
1: ¡Hola!
0: Se me clava en los ojos como una espada.
2: ¡Action! Do českých kin vstoupilo španělské drama Romeria, snímek katalánské režisérky Carly Simon, která před 4 lety zlomila srdce celému festivalu v Berlíně snímkem Alcaraz. Tentokrát se Simon vrací do vlastní minulosti. 18-letá Marina drží v rukou matčin deník a vydává se na západní pobřeží Španělska, do míst, kde se kdysi zamilovali její rodiče, které nikdy nepoznala. Čeká jí moře neznámých příbuzných a ještě víc tajemství, která z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek pomalu skládají obraz osudové destruktivní lásky jejich rodičů. Částečně autobiografický příběh o hledání vlastních kořenů, zasazený do přelomu milénia, vyprávěný s hořko-sladkou nostalgií a filmovou jemností. Romeria měla premiéru v Cannes a sklidila nadšené ohlasy. Nyní ji můžete vidět v českých kinech díky distribuci Aerofilms.
3: 4 důvody pro DAB.

0: Max Cady was released from prison.
1: What does that have to do with us?
2: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
3: You were his lawyer, right?
4: Dnes přichází na Apple TV Plus kriminální thriller s napapaným obsazením Miss Hrůzy. Tvůrce Nick Antoska a norský režisér Morten Tildum se inspirovali kultovním remakem Martina Scorseseho z roku 1991, ale svůj příběh zasadili do dnešní doby. Proslulý vrah Max Cady, kterého stělesňuje Javier Bardem, vyjde z vězení a má jediný cíl – pomstu. Na mušku si vzal advokátský pár Anu a Toma Bowdenovi, tedy Amy Adams a Patricka Wilsona, kteří ho do vězení dostali. A Max Cady není typ, který by jen tak něco přešel. Desetidílný seriál samozřejmě vychází i z knižní předlohy Johna D. McDonalda. Miss Hrůzy najdete ode dneška na Apple TV+.
5: I had a good life once too. Are you afraid of me?
0: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
5: Speak of the devil.

0: 교권군 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까?
1: Na Netflixu dnes startuje jeho korejský seriál, který se nebojí jít do školy po svém. My vás naučíme. Režisér Yong Chan-hong představuje akční komediální thriller o speciálním inspektorském týmu, který nastoupí do školy ve chvíli, kdy studenti ztratili k učitelům poslední zbytky úcty. Jenže inspektoři přicházejí s velmi svéráznými metodami. Úřad na ochranu vzdělávacích práv pracuje i mimo zákon a jeho jediným cílem je sjednat pořádek tam, kde ho normálními prostředky sjednat nejde. Ať už jde o žáky, učitele nebo rodiče. My vás naučíme. 10 dílů korejského chaosu ve školních škamnách najdete nyní na Netflixu.
2: Kdo je?

Před víkendem nás čeká ještě přehled novinek, kterými nás obohatil streaming tento týden. Apple TV Plus spouští jeden z nejočekávanějších thrillerů roku Miss Hrůzy, inspirovaný remakem stejnojmenného hororu Martina Scorseseho. Nechválně známý vrah vychází z vězení a pro manželský pár právníků, který s ním v minulosti měl co dočinění, to neznamená nic dobrého. Javier Bardem, Amy Adams a Patrick Wilson, obsazení, které samo o sobě říká vše. Disney Plus přineslo nový korejský seriál Doctor on the Edge. Elitní plastický chirurg je nečekaně vyslán jako obvodní lékař na odlehlý ostrov, kde mu dělají problémy moře, hmyz a vtíraví sousedé. Romantická dramedie s Jae Wong Lee a Ye-Ei Shin v hlavních rolích. Na Iris Online je novinka mimo obvyklé žánrové škatulky životopisný film Matka, který sleduje mladou matku Terezu v přelomovém týdnu roku 1948 v Kalkatě. Čeká na souhlas Vatikánu, bojuje s církevními pravidly i vlastními ambicemi. Netflix doručil dokumentární sérii Michael Jackson Verdict, která přibližuje soudní proces s králem popu z pohledu přímých účastníků. Britský seriál Jediný svědek se vrací k jednomu z nejotřesnějších skutečných zločinů, vraždě Rachel Nicholové na Wimbledon Common v roce 92, kde jediným svědkem byl její dvouletý syn. Argentinsko-španělský film The Mark Woman sleduje komisařku, která v barcelonském přístavu najde ženu bez paměti a identity. A Netflix přidal ještě korejský akční seriál My vás naučíme, kde posílá do škol své rázné inspektory, kteří si na osnovy příliš nepotrpí. Na Prime Video se vrací dvě osvědčené značky. Clarksonova farma přichází s pátou řadou. Jeremy Clarkson táhne farmu do high-tech éry, Caleb poprvé vyráží do zahraničí a britské zemědělství dostává pořádně zahulit. A animovaná parta žoldnéřů legenda jménem Vox Machina je zpátky ve čtvrté řadě. Rok po poslední bitvě se parta znovu semkne, aby čelila svému dosud největšímu nepříteli. Od hollywoodského thrilleru přes korejskou romantiku až po britský true crime a animované fantasy streamovací scéna 1. červnového týdne nenudí. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco z kinematografických novinek přeslechli, jukněte na naše stránky zunradio.cz, kde najdete přehled všeho, co jsme tento týden podrobně probírali. Díky, že jste součástí naší rodiny a posloucháte pravidelně Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: Tak co? Co? Dobrý?
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která trápí kosmology už skoro celé století. Proč nemůže být vesmír cyklický? Tedy, proč to nemůže být věčný kolotoč velkých třesků a velkých krachů do nekonečna? Jak popisuje magazín Universe Today, ten nápad je krásný. Vesmír se nadechne, vydechne, smrští se do bodu, zase vybuchne a celé představení začíná na novo. Žádný začátek, žádný konec, jenom věčný tet kosmu. Richard Dolman s tím přišel už ve 30. letech, ale má to háček a ten háček se jmenuje entropie. Nepořádek totiž jenom roste, nikdy neuklízí. Každý další cyklus by tak začínal špinavější než ten předchozí. Když pustíte film pospátku, cykly se zkracují, až dojdete k...

0: so low for me. It's so low for me.
1: Classica.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemi z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako sci-fi, ale řeší inženýři NASA úplně vážně.

yeah. So check it out.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která trápí kosmology už skoro celé století. Proč nemůže být vesmír cyklický? Tedy, proč to nemůže být věčný kolotoč velkých třesků a velkých krachů do nekonečna? Jak popisuje magazín Universe Today, ten nápad je krásný. Vesmír se nadechne, vydechne, smrští se do bodu, zase vybuchne a celé představení začíná na novo. Žádný začátek, žádný konec, jenom věčný tet kosmu. Richard Dolman s tím přišel už ve 30. letech, ale má to háček a ten háček se jmenuje entropie. Nepořádek totiž jenom roste, nikdy neuklízí. Každý další cyklus by tak začínal špinavější než ten předchozí. Když pustíte film pospátku, cykly se zkracují, až dojdete k překvapení začátku. Singularita se vrátí zadními dveřmi jako kočka, kterou jste právě vyhodili. A o inflaci si povíme příště. Držte si obě

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako sci-fi, ale řeší ji inženýři NASA úplně vážně. Mohou meteorické bouře ohrozit budoucí lety Artemis k měsíci? Jak uvádí portál space.com, na Zemi denně dopadne zhruba 48,5 tuny vesmírného smetí. A mikrometeoroidy letí rychlostí 35 000 km v hodině. I zrnko prachu se v té rychlosti chová jako kulka. Kapsle Orion má speciálně navržené stínění a Lockheed Martin testuje její odolnost při hypervelocitních srážkách. Přesto NASA sleduje předpovědi pečlivě. Robert Lansford z americké meteorické společnosti varuje, že srpen 2028 přinese silný víron Perseid, klidně 1000 meteorů za hodinu. A to je přesně okno, kdy má startovat Artemis 4. Takže pokud astronauti uvidí nad hlavou krásnou padající hvězdu, možná si raději počkají na další let. Držte si helmy, kosmické počasí je nevyzpytatelné. Mějte se pozemsky.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která zní jako sci-fi, ale řeší ji inženýři NASA úplně vážně. Mohou meteorické bouře ohrozit budoucí lety Artemis k měsíci? Jak uvádí portál space.com, na Zemi denně dopadne zhruba 48,5 tuny vesmírného smetí. A mikrometeoroidy letí rychlostí 35 000 km v hodině. I zrnko prachu se v té rychlosti chová jako kulka. Kapsle Orion má speciálně navržené stínění a Lockheed Martin testuje její odolnost při hypervelocitních srážkách. Přesto NASA sleduje předpovědi pečlivě. Robert Lansford z americké meteorické společnosti varuje, že srpen 2028 přinese silný víron Perseid, klidně 1000 meteorů za hodinu. A to je přesně okno, kdy má startovat Artemis 4. Takže pokud astronauti uvidí nad hlavou krásnou padající hvězdu, možná si raději počkají na další let. Držte si helmy, kosmické počasí je nevyzpytatelné. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.
3: ZUN. ZUN.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která trápí kosmology už skoro celé století. Proč nemůže být vesmír cyklický? Tedy, proč to nemůže být věčný kolotoč velkých třesků a velkých krachů do nekonečna? Jak popisuje magazín Universe Today, ten nápad je krásný. Vesmír se nadechne, vydechne, smrští se do bodu, zase vybuchne a celé představení začíná na novo. Žádný začátek, žádný konec, jenom věčný tep kosmu. Richard Dolman s tím přišel už ve 30. letech, ale má to háček a ten háček se jmenuje entropie. Nepořádek totiž jenom roste, nikdy neuklízí. Každý další cyklus by tak začínal špinavější než ten předchozí. Když pustíte film pospátku, cykly se zkracují, až dojdete k překvapení začátku. Singularita se vrátí zadními dveřmi jako kočka, kterou jste právě vyhodili. A o inflaci si povíme příště. Držte si oběžné dráhy. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.